0: Rádio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií. Znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Sport.
0: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
2: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na střed?

0: teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska vás čeká spousta radosti a chuti do života. Býci, vylepšíte si fyzickou kondici a také sebevědomí. Blíženci, můžete být spokojení, hvězdné nebe stojí při vás. Raci, pokud čekáte nějakou důležitou zprávu, dobře to dopadne. Lvi, je čas uskutečnit vaše dávné sny. Pany, spolehlivý přítel vás nikdy nesklame. Váhy, dneska se vám podaří načerpat nějakou tu energii z přírody. Štíři, padající hvězdy vám přihrají rodinné štěstí. Střelci, splníte si přání, na která jste už málem zapomněli. Kozorozi, otvírá se brána pro jedno větší osudové rozhodnutí. Vodnáři, vás čekají láskyplné dny a také noci. A co my ryby, dnes ještě před zatměním slunce můžeme vesmír požádat o lepší a spokojenější.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vůňa inej ženy. Bože, jaký naivný jsem bol. Zožíra ma pocit viny. Nevím zastrániť tejto zmeny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
3: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia.

0: 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska vás čeká spousta radosti a chuti do života. Býci, vylepšíte si fyzickou kondici a také sebevědomí. Blíženci, můžete být spokojení, hvězdné nebe stojí při vás. Raci, pokud čekáte nějakou důležitou zprávu, dobře to dopadne. Lvi, je čas uskutečnit vaše dávné sny. Pany, spolehlivý přítel vás nikdy nesklame. Váhy, dneska se vám podaří načerpat nějakou tu energii z přírody. Štíři, padající hvězdy vám přihrají rodinné štěstí. Střelci, splníte si přání, na která jste už málem zapomněli. Kozorozi, otvírá se brána pro jedno větší osudové rozhodnutí. Vodnáři, vás čekají láskyplné dny a také noci. A co my ryby, dnes ještě před zatměním slunce můžeme vesmír požádat o lepší a spokojenější život.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobrý den, tady Ivona Benýšková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
4: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším a vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
2: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
3: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: potom, a kdo ví, třeba už v další hodině Paolo Conte. S touhletou pohodičkou budeme rozdávat další italské kafe. Tak poslouchejte, Rádio Hana teď je 5.58.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji, žněv kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun, letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
2: Sport.
4: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia.

0: teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
3: Dobré ráno, bylo.

0: už to bude doma, na ulici, nebo třeba v MHD. Dobrá nálada je totiž nakažlivá. Takže my to probneme a komu dneska popřeme k svátku nebo k narozeninám, tak to si nahne, povíme už za pár minut. Rozhodně vám dál přejeme pohodovou středu.
1: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno, nahané.

0: Tohle je Rádio Hana, 6 hodin a 15 minut. Na Hané samozřejmě všichni víme, že večer nás čeká zatmění slunce a pak to bude noc padajících hvězd. A jaké k tomu budeme mít počasí, tak to se dozvíme ještě před půl sedmou, tak určitě poslouchejte. A co tam máme dneska dál?
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Dneska je středa, 12. srpna, svátek má každá Klaruška a Klárinka, zkrátka a dobře, každá Klára, takže všechno nejlepší. Narozeniny má zpěvačka Eva Farna a také Mark Knopfler, kterého známe ze skupiny Dire Straits. Jinak dnes je Národní den vinylových desek, také Národní den prostředního dítěte. Možná jste to stejně jako já, tak i vy. A dnes je i Světový den slonů. Tak si vesele zatroubíme a užíváme si dál 12. srpen v plné parádě.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?

0: prodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní Pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Všech

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Dneska odpoledne naměříme nějakých 25 stupňů a k tomu by dál mělo být většinou polojasno, nebo skoro jasno. A minimum oblačnosti se očekává taky večer, takže na pozorování zatmění slunce naprosto ideální podmínky.
1: Doprava.
0: A co doprava po ránu? Nemáme hlášené žádné nehody nebo policejní hlídky, nicméně. Připomínáme, že v Olomouci se dál pracuje na náměstí Hrdinů, ano, je tu nějaké to zúžení, navíc probíhá výměna světelné signalizace, takže semafory nefungují teď u soudu a taky u Drápala. Tahle ta křižovatka je ovšem poněkud komplikovaná, tak tady hlavně hodně štěstí a pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Na Nepečo Boys před půl sedmou je čas zbalit kufry a letět na dovolenou. Do tří minut povíme si víc.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Život je pohoda.
1: Jo, život je pohoda, obzvlášť v létě. Tady u nás tahane, jak už jsme naznačili, balíme kufry a vrčíme na Dovču. Budeme tentokrát řešit v našem letním speciálu přepravu zvířat a nebo taky, co vlastně konkrétně znamená režim letadlo.
2: Pro nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně letáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
3: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
4: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
3: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
4: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
3: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
4: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
3: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky něm bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
4: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
12: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
13: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: Rádio Haná.
14: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Je 6 hodin a 37 minut, zdravíme na Hané a posíláme Aháče. Dobré ráno.

0: Lužce, což je naprosto ikonická lokace, na co se můžeme těšit z line-upu. Bude to třeba Sima, Robin Zoot a nebo taky Ben Cristobal. V sobotu 15. srpna na olomoucké Pevnůstce. A jinak po celý víkend na Sovinci Horokvas Rytíře Kobylky, což je vlastně ta největší akce sezóny. Na Hradě budeme mít i tradiční historicko-řemeslný jarmark. Tak se těšíme o víkendu, taky na Sovinec. A teď už posíláme Taylor Swift.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: náhodou dneska neprošvihli to zatmění slunce. A jak si konkrétně máme chránit oči, tak to vám poradíme v našich zprávách ještě před 7 hodinou, tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

Lhuta s náručním, tak to je vlastně první hitovka o slzy, vzpomínka na rok 2014. Za okamžik ve zprávách nejenom zatmění slunce, ale taky novinky solomoucké MHD, které uvedeme do provozu už v září. Poslouchejte a po 7. hodině na Hané. Hit za

0: Otázka zní, jestli už v další hodině posnídáme italskou kávu. Teď zprávy je 6.56.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 12. srpna. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Policisté dopadli s pomocí veřejné výzvy 29-letého muže z Hranicka. Pátrali po něm v souvislosti s násilným trestným činem. Kriminalisté již celostátní pátrání odvolali. Hledaný muž s bohatou trestní minulostí se měl podle předchozích informací skrývat v drogové komunitě v Hranicích nebo Lipníku. Píše o tom ČTK. Už dnes večer nás čeká zatmění slunce. Úplné zatmění si užijí lidé ve Španělsku nebo na Islandu. V Česku bude sluneční kotouče zakrytý ze 4/5. Chraňme si při pozorování oči.
4: Dokud je i sebe menší část slunce nezakrytá, tak vlastně ta intenzita toho slunečního světla je tak velká, že doopravdy by to mohlo člověku poškodit oči, neboli buď nějaký ty speciální sluneční brýle, eventuálně dá se použít svatlické sklo.
3: Připomíná astronom Karel Halíř. K maximálnímu zatmění slunce v České republice dojde dnes po 20. hodině. Veřejné pozorování v našem regionu je připravené například na budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc nebo třeba v amfiteátru ve Velké Bystřici, dále ve Šternberku za Větrníkem. Pozorování má připravené také hvězdárna Přerov nebo hvězdárna Olomouc Lošov.
1: Sport.
3: A podíváme se, jak dopadla včerejší utkání prvního kola českého fotbalového poháru pro kluby z našeho regionu. Prostějov přemohl Kuřim 7-0 a postupuje dál, stejně jako Uničov, který zvítězil 2-1 nad Valašským Meziříčím.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že sluníčko by mělo svítit od rána do večera s tím, že po 20. hodině skoro celé zmizí. Jasně, čeká nás avizované zatmění slunce a my si musíme dostatečně chránit oči. Jinak odpoledne teploty dneska zhruba kolem 25, zítra to bude 27 stupňů a zatím stále platí, že v pátek a o víkendu už tady budou zase tropické třicítky, konkrétně v sobotu naměříme 33 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat třicítku, například na Svornosti, na ulici Kvochova nebo taky u parku na Krapkově. Dál také počítáme s rozkopaným náměstím Hrdinů, takže sledujeme značky, ať to tady správně prokličkujeme. A ještě se podíváme na Kroměřížsko, tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem, jde o opravy na Lipnické ulici, bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
0: Dobré ráno, je přesně 7 hodin.

0: Naši prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: je poměrně dost splněných přání. K některým se přiblížíme i v našich dnešních horoskopech. Už za chvilku, tak poslouchejte dál. Bude taky ale Farben a nebo hodiny. Hezké ráno.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Hana
1: a ranní topka.
3: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

0: Komu hvězdné nebe přihraje optimismus, štěstí a pohodu, nebo koho čekají láskyplné dny a noci? Tak to nám poví naše dnešní horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dneska vás čeká spousta radosti a chuti do života. Býci, vylepšíte si fyzickou kondici a také sebevědomí. Blíženci, můžete být spokojení, hvězdné nebe stojí při vás. Raci, pokud čekáte nějakou důležitou zprávu, dobře to dopadne. Lvi, je čas uskutečnit vaše dávné sny. Pany, spolehlivý přítel vás nikdy nesklame. Váhy, dneska se vám podaří načerpat nějakou tu energii z přírody. Štíři, padající hvězdy vám přihrají rodinné štěstí. Střelci, splníte si přání, na která jste už málem zapomněli. Kozorozi, otvírá se brána pro jedno větší osudové rozhodnutí. Vodnáři, vás čekají láskyplné dny a také noci. A co my ryby, dnes ještě před zatměním slunce můžeme vesmír požádat o lepší a spokojenější život.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je top.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.

0: čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
0: Rádio Hana.

0: Nane Imagine Dragons. Pokračuje naše středeční ranní topka 7.25, to je aktuální čas. Dneska naměříme maximálně 25 stupňů, což by mohlo být docela příjemné. A dneska si budeme taky celý den užívat sluníčko, ale pozor, večer se nám schová, no jasně. Večer po 20. hodině, částečné zatmění slunce. Ale to my všechno přece víme. Za okamžik jsou tady No Name a teď už aktuálně doprava.
1: Doprava.
0: Připomínáme v Olomouci omezení na Pavlovické, zavřená taky ulice Bystrovanská a pracuje se i na Slavonínské. Mrknem i do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, to znamená, že zavřená je Kralická od Dolní po Kojetínskou a vlastně na té objízdné trase se nám můžou místy tvořit kolony zdržení na nějakých 7 minut. Od Olomouce do města se prý dostaneme pouze u Teska. V Prostějově to rozhodně chce trpělivost, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: 7:33 minut. Přejeme moc hezké středeční ráno, ať už jste s námi kdekoliv. Možná trávíte čas s Rádiem Haná taky na dovolené. Ladíte nás na radiohana.cz. Za chvilku posíláme Britney Spears a teď už zdravíme taky do Říma, kde dneska mimochodem bude nějakých 39 stupňů.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu ráno.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Dneska spolu vyrážíme do Říma. Ačkoliv počasí během srpna tady hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete i 45. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze svou typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření. Jedním z mála míst, kde si od sálavého horka můžeme oddechnout, je univerzitní botanická zahrada Orto Botanico. I když je vzdálená jen pár minut od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivý stín a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků. Je to opravdu chladivá oáza v rozpáleném Římě. Tak co? Zkusíte ji příště najít?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: 30 roků na scéně. Moment O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: bvid.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BVID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
3: Tady je Rádio Hana.

to bude Jiří Vondráček a taky skupina Epidemie. Zveme i na pouť Věvíčkům o tomto víkendu, kde nás čeká spousta zábavy, spousta muziky a hlavním hostem bude zpěvák Sebastian v sobotu večer a jinak v sobotu Gulášfest s Jadrníčkem v Náměšti. Tak si vyberte z našich typů, rozhodně se bavte co nejlépe a hlavně si užívejte ten nejlepší letní výběr. Za chviličku Miley Cyrus a teď už Mandraže.

0: po 8. hodině nejspíš taky italské léto. Co myslíte, zaspívá nám Paolo Conte? Budeme se těšit a jinak pro vás máme nachystané samozřejmě taky aktuální zprávy. Rádio Hana, teď je 7.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Je středa 12. srpna. Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Neprojedeme ulicí Havlíčkovou v Kroměříži. Bude se tu opravovat 400 metrů potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani naopak. Uzavírka tu bude od 17. srpna do 13. listopadu, píše web města. S deštěm je to letos v Česku bída. Letošní rok zatím patří podle meteorologů k nejsušším od roku 1961. Od začátku roku napršelo v Česku jen 289 litrů vody na čtvereční metr, což jsou asi dvě třetiny normálního stavu z let 1991 až 2020.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejoví Kohouti úspěšně odstartovali zápasovou přípravu. Včera na domácím ledě porazili Vítkovice 2-0. O oba góly se postaral útočník Ondřej Matýs. V jakém stavu je tady olomoucký manšaft?
2: To utkání bylo samozřejmě první, bylo tam vidět nerozehranost dvou manšaftů, ale musím říct, že se nám líbil ten styl, jakým to kluci vzali za svý, pracovali, hráli aktivně, což jsme po nich chtěli, je to příprava. Samozřejmě byly tam nějaké chybičky, ale přesně to jsme potřebovali vidět, aby se nám ukázalo, co, na čem máme pracovat.
0: Hodnotí trenér HC Olomouc Petr Svoboda.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Dobrá zpráva, v noci teploty klesají na 15 stupňů, tak se dá konečně vyvětrat. Taky víme, jak bude, i nadále většinou polojasno a k tomu klasické letní teploty. Dneska odpoledne 25, zítra 27, v pátek už to bude 30. Jinak večer očekáváme minimum oblačnosti, takže podmínky ke sledování zatmění slunce i padajících hvězd budou ideální.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dál pracuje na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Stále je tu nějaké to zúžení, navíc probíhá výměna světelné signalizace, takže semafory nefungují u Soudu a také u Drápala. A co si budem, tahle křižovatka je poněkud komplikovaná, tak hodně štěstí. Podíváme se i do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše až do konce září. Aktuálně tu platí částečné omezení a krátkodobé uzavírky, ale od 24. do 28. srpna pak následuje uzavírka úplná. Tak vám přejeme pohodovou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Aktuálně ještě máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Rolsberské nebo taky ve Svitavách na TG Masaryka. Teď 8 hodin. Dobré ráno.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Máme chvilku po 8, je tady středa, je 12. srpna a léto rozhodně ještě nekončí. A italské léto, no tak to už vůbec ne.

0: poté, který dokáže mísit velice šikovně jazz, šanzon i kabaretní hudbu, má naprosto úžasný, hluboký a velmi zvučný hlas, takže už se moc těšíme na jeho megahit Via Con Me. Máte možnost získat tradiční italskou kávu a pokud se dovoláte, ještě se navíc zaregistrujete na radiohana.cz, kde je ten správný odkaz. Můžete s námi vyrazit třeba i na výlet pro dva přímo do italského Bergama. Ano, ta šance tady je. Takže teď 585 22 55 88. To je ten základní krok, který byste měli udělat. Volejte do studia a vyhrajte italskou kávu na Hané.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a lůžky.

0: Viacon me, tup, tu, du, du, du. Tak tohle je Paolo Conte na Hané. Úplně tam slyšíme tu atmosféru těch starých italských barů a polozapomenuté příběhy. To je...
1: Italské léto na Hané.
0: A tady u nás na Hané italské léto taky s posluchačkou Denisou. Tak zdravíme, dobrý den, dobré ráno, buongiorno.
2: Dobré ráno.
0: Deniso, tak my jsme tady měli písničku, kterou zpíval Paolo Conte. On než se vlastně vrhnul na hudební dráhu, tak dlouhá léta dělal právníka. Můžu se zeptat třeba, co děláte za práci vy? Co je vaší
2: náplň? Já jsem v kuchyni.
0: Vy jste v kuchyni?
2: Ano.
0: Takže vy byste dokázala zpracovat všechny ty italské dobroty, které rozdáváme letos o prázdninách. Ať už jsou to těstoviny, anebo italský sýr. No tak to kafe po ránu, ale to je taky důležité, že?
2: To je nejdůležitější právě.
0: Takže nastartovali jsme se správně. Deniso, gratulujeme, protože to italské kafe už u nás máte, už jste ho vyhrála. A je tam ještě šance, že můžete mít výlet do italského Bergama, pokud se zaregistrujete. Doporučuji radiohana.cz, tam je ten správný odkaz. Deniso, zkuste to. Jinak kam vás zdravíme, odkud nám voláte?
2: Do Prostějova.
0: Tak zdravíme všechny do Prostějova, zejména do těch kuchyní, a jak to dneska zvládneme, počasí celkem v pohodě, ne, tečka?
2: Zatím ještě jo, to víte, že.
0: Tak jo, Deniso, mějte se moc krásně, hezké léto.
2: Taky se mějte krásně, naschle.
0: A budem držet palce, protože losování o italský Bergamo, nebo o italské Bergamo, bude 1. září, jenom ať víte. Ju.
2: Dobře, děkujeme moc krát, se. Tak se mějte, naschle.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Nastartuj

0: rytmů do kuchyně, jděte na ravazio.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Vaše letní rádio. Rádio Hana.

0: Čechy samozřejmě víme, že večer nás čeká zatmění slunce, pak to bude noc padajících hvězd. Jaké k tomu budeme mít počasí, povíme si ještě před 8:30. Určitě poslouchejte. A co tam dneska máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Dneska je středa, 12. srpna, svátek má každá Klaruška a Klárinka, zkrátka a dobře, každá Klára, takže všechno nejlepší. Narozeniny má zpěvačka Eva Farna a také Mark Knopfler, kterého známe ze skupiny Dire Straits. Jinak dnes je Národní den vinylových desek, také Národní den prostředního dítěte. Možná jste to stejně jako já, tak i vy. A dnes je i Světový den slonů. Tak si vesele zatroubíme a užíváme si dál 12. srpen v plné parádě.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Haná.

doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.

0: Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
3: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
10: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.
11: Nosím černý brýle.

0: ve Svitavách u Třímostů anebo v Hulíněm na Záhlinické, když se jede kolem Zapy.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, za minutu už bude 8:30.
2: Vaše letní rádio.
1: Rádio Haná.

0: 8 hodin a 35 minut, Nahane, samozřejmě na nic nezapomínáme. Hrajeme si ten nejlepší hudební výběr, společně teď taky balíme kufry a už letíme na dovolenou. Dneska další zajímavé téma, jak přepravovat správně zvířata a co vlastně správně znamená režim letadlo.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně letáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
3: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
2: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
3: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
2: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
3: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
2: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
7: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
11: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
14: Proto ne.
13: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
14: Proto taky ne.
13: Tak proč?
14: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
13: Ale koupil.
14: Fakt?
13: Fakt?
14: Oh, ty jsi nejlepší.
13: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané kapela Kryštof 8 hodin a 48 minut. Jedeme dál na Hané taky ty nejlepší tipy, kam si můžeme užít nějakou tu zábavu, kam můžeme vyrazit. Tramtárie a olomoucké nejen shakespearovské léto. Zrovna dneska je na programu tragikomedie Čekání před nebeskou bránou na olomouckém Letňáku. Připomínáme, že o víkendu bude pouť v Jevičku a v sobotu chystáme gulášfest s Jadrníčkem v Náměšti. Tak co? Vyrazíte s námi?
1: Rádio Hana.

0: Tady u nás na Hané můžete poslouchat ten nejlepší hudební výběr od rána do večera, navíc od rána do večera pro vás máme i italské dobroty v rámci italského léta. Dneska jsme rozdali kávu, ještě jednou zdravíme Denisu do Prostějova.
1: Tak dobrý den, tady Denisa, buongiorno, zdravím a děkuji za výhru kafe. Zdravím italské léto na Hané a mějte se krásně.
0: No, tak přátelé, dneska ještě těstoviny, italský sýr a zítra ráno zase kafe. Budeme se těšit po 9. hodině, jako vždycky, procházka pamětí. Dneska finish 90. let a co si dáme konkrétně?
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Saša. Bude taky skupina Texas. Nebo Lucie Bílá. Mimochodem bude i Mumie anebo Zatmění slunce. To všechno určitě dnešní procházce pamětí. Teď je čas na zprávy 8.56.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy a hned se podíváme do ulic Olomouce. Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Polská a třídě 17. listopadu. Vyzývají k bezpečné jízdě.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Opatření kvůli suchu podniká Uničov. Kvůli výrazně nízkému stavu vody ve vodních tocích město vyhlásilo až do odvolání zákaz odběru povrchových vod na svém území a v okolí. Připomeneme, že zákazy odběru povrchových vod na svém území v současném suchém období vyhlašují i další obce a města v Olomouckém kraji. Zda to platí i pro vás, je jednoduše zjistitelné na webu vaší obce či města. A i když je sucho a vedro, jsou v Česku místa, která tomu odporují. Představte si, dnes v několika oblastech v České republice ráno mrzlo, a to na Šumavě, v Jizerských horách a v Krušných horách. Nejchladnější ráno podle Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde byly skoro minus 3 stupně.
3: Sport.
4: Fotbalisté pražské Sparty si hlavní část Ligy mistrů nezahrají. Prohráli v odvetném utkání třetího předkola soutěže s Lyonem 0-3. Spartě tak domácí výhra 2-1 z prvního utkání k postupu nepomohla.
5: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil. V polovině prvního poločasu bych řekl, dostaneme gól, následně pak i červená karta.
4: Komentoval zápas obránce Sparty Martin Suchomel.
3: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve středu.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že sluníčko by mělo svítit od rána do večera s tím, že po 20. hodině skoro celé zmizí. Jasně, čeká nás avizované zatmění slunce a my si musíme dostatečně chránit oči. Jinak odpoledne teploty dneska zhruba kolem 25, zítra to bude 27 stupňů a zatím stále platí, že v pátek a o víkendu už tady budou zase tropické třicítky, konkrétně v sobotu naměříme 33 stupňů.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci, na Rolsberské, taky ve Svitavách u Címostů a kontrolu můžeme potkat i v Hulíně na Záhlinické. A ještě se podíváme do Prostějova, tady opravují nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Tohleto omezení komplikuje i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Heja, heja, nad stádem koní. Samozřejmě, že i tenhle ten song od skupiny Buty rozhodně patří do dnešní procházky pamětí.
1: Radio Hana.

0: které tu bylo kdysi, a to další nás čeká dneska večer. No a je to taky srpen, kdy se v českých kinech objevuje úplně první filmová mumie. To znamená Egypt, zmizelé město Hamunaptra, poklad faraonů, kniha mrtvých, pohledný dobrodruh Rick, krásná egyptoložka Evelyn a její poněkud výstřední bratr Jonathan. Ano, to je mumie. Mimochodem víte, že toho Ricka vůbec nemusel hrát Brendan Fraser? Komu tuhletu roli nabídli tvůrci původně, tak to si určitě povíme v Procházce pamětí. Co myslíte, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: dneska večer a v českých kinech je poprvé také filmová Mumie. Mimochodem, spousta písku, vedro, ale třeba taky hej na kobylek. Teda, buďme konkrétní, při útoku v Hammurapi většinou ty kobylky byly vygenerovány počítačem, ale několik živých, skutečných kobylek bylo použito při detailních záběrech, kdy ty kobylky lezou po hercích, dávaly se do ledničky, aby byly pomalejší, aby byly lepší na kameru. Jinak Mumie jako taková se točila v Anglii, v Arizoně, v Egyptě a také v Maroku. A tady se nabízí otázka, byli herci pojištění a vůbec kdo měl původně hrát dobrodruha Ricka?
1: Hlavní postavu vůbec nemusel hrát Brendan Fraser. Tuhle roli totiž nejdřív nabídli Leonardo DiCapriovi, ale ten ve stejnou dobu měl natáčet i film Pláž a dal mu přednost. Protože se část filmu natáčela i v Maroku, studio muselo pojistit herce a štáb proti únosu. Vtipný na tom je to, že se to všichni dozvěděli až po natáčení a návratu domů.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
4: Svět kolem nás se zbláznil.
5: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani pět minut.
4: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
2: Ze všech

0: Sám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora.

0: Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal hlubocky.cz. Všechny

0: 20. srpna. Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
6: Rádio Hana, Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Olomoucku v Blatci, taky na dálnici D35 u Kocourovce anebo na D1 na obchvatu Přerova, tak šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Vracíme se do jednoho konkrétního roku, kde je v našich kinech první filmová Mumie a taky řešíme dnes v Procházce pamětí Zatmění slunce. Dneska k němu dojde večer po 20. hodině. Je hned několik míst v našem regionu, kde to můžeme sledovat oficiálně, například na budově Přírodovědecké fakulty Olomoucké univerzity v Amfíku ve Velké Bystřici. Dnešní Zatmění i Perzejdy budeme sledovat na Hvězdárně Volšově nebo v Přerově. A super výhled určitě bude taky na pradědu. Jinak to další Zatmění za 50 let. Zatmění slunce. A my se vracíme do roku, kdy to Zatmění slunce jsme měli mimochodem taky v srpnu. Bylo to tuším 11. A bylo to předpolednem. Setmělo se a utichlo úplně všechno.
1: Úplné zatmění se na jednom místě Země opakuje jednou za několik stovek let a pro přímého diváka je zážitkem na celý život. Dne 11. srpna nastala událost roku, pás úplného zatmění slunce procházel přes celou Evropu. Velkolepá podívaná začala v jižní Anglii v okamžiku, kdy slunce vystoupilo na 45 stupňů nad obzor. Z Anglie pokračoval stín dále přes kanál La Manche a Francii, jižní části Belgie a Lucemburska do jeho západního Německa. Přibližně 100 kilometrů široký pás uchvátil miliony lidí dále v Rakousku a Maďarsku.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll

0: Spaste svoje duše, nahané milujeme Mňáku, nahalé milujeme Procházku pamětí, vracíme vaše vzpomínky, hrajeme si songy z jednoho konkrétního roku, dneska vzpomínka na první filmovou Mumii, Egypt, Hamunaptra, Poklad faraonů, Kniha mrtvých, hlavní roli Rick, kterého vůbec nemusel hrát Brandon Fraser, protože tu roli původně nabídli, jak už jsme řekli, někomu jinému, byl to Leonardo DiCaprio, ten ale v té době točil Pláž. Dneska taky zatmění slunce v Procházce pamětí, konkrétně k tomu dnešnímu, dojde po 20. hodině. To další tady bude až za 50 let. No a my se vracíme do roku, kdy to zatmění slunce bylo mimochodem také v srpnu, bylo to 11. předpolednem. A myslím si, že pro všechny, co si to vybavují, tak to byl obrovský zážitek. Tak dneska si to zopakujeme. Tak schválně, do kterého roku se vlastně vracíme v Procházce pamětí?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1999.

0: Going to Ibiza, tak tohle jsou Benga Boys, ještě vzpomínka na rok 1999, kdy jsme si mimo jiné i tady na Hané s Procházkou paměti užívali zatmění slunce a bylo to v srpnu. A teď už kolegyně Majda a já se rovnou zeptám, rok 99, to je pro tebe asi hluboká historie, to asi úplně nevíš, neznáš.
1: Ahoj, ahoj.

0: noc. A už se tam rýsuje další možnost italského léta na Hané, Sesoe Samba. Zprávy počasí doprava, máme to tady pro vás, je 9.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění. Už dnes večer nás čeká zatmění slunce. Úplné zatmění si užijí lidé ve Španělsku nebo na Islandu. V Česku bude sluneční kotouč zakrytý ze 4/5 a jak bude jev vypadat?
5: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a asi 80% povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
4: Vysvětluje astronom Karel Halíř. A to nebude jediná nebeská paráda pro dnešek. V noci na zítra budou taky padat hvězdy. Můžeme na obloze pozorovat meteorický roj Perseidy. Nejvíc jich na nebi uvidíme zejména od půlnoci do rozbřesku. Sport. Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
3: Léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
2: Počasí.
6: Dobrá zpráva, v noci teploty klesají na 15 stupňů, tak se dá konečně vyvětrat. Taky víme, jak bude, i nadále většinou polojasno a k tomu klasické letní teploty. Dneska odpoledne 25, zítra 27, v pátek už to bude 30. Jinak večer očekáváme minimum oblačnosti, takže podmínky ke sledování zatmění slunce i padajících hvězd budou ideální.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci, na Lipenské, u Ferony, taky na silnici 570, když projíždíme Hněvotín. Hlídka je i na dálnici D35 Olomouc-Lipník, na exitu Nemilany nebo u Dolního újezdu. A kontrolu nám hlásíte také na Šumpersku, když se jede kolem Papíren a Lojzov. Tak šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: A pozor, máme tu hlášenou jednu čerstvou bouračku. Je to v Olomouci na Hodolanské křižovatce Tovární Lipenská.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Vsadila bych se, že spousta z vás, co nás právě posloucháte, na sobě máte kraťasy. V tomhle teple je to jasná volba. Věděli jste ale, že na Bermudách v nich můžete jít i na důležité jednání úřadu. Místní si totiž

oblekových kalhotech, možná je čas vyzkoušet bermudskou etiketu. Na Rádiu Haná pro vás máme další nejlepší hudební výběr. Za 20 minut taky tipy, kam vyrazit. Už za chvíli třeba Sombr.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirář.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.

0: X. Tomáš Klus. Jdeme na hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na hrade.

0: XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Už více než 20 let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme. Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
3: Na Rádiu Haná víme, jak si pořádně užít léto. Víme, kam vyrazit. V Olomouci se chystáme na další pohodu u Trojice. V pátek 14. srpna nám zahraje Jiří Vondráček a pak Epidemie.

0: Rytíře Kobylky na Sovinci. Největší akce sezóny nabídne tradiční historicko-řemeslný jarmark v sobotu i v neděli. Tak co? Co oslovilo vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

o tom, že člověk má v citech poslouchat své srdce, to je Sherry Lady od skupiny Modern Talking. Vy si užíváte středeční odpoledne, dopoledne s Rádiem Hana. Jako každý den i dnes se vám snažíme vykouzlit dobrou náladu naším nejlepším hudebním výběrem. I po 11. hodině pro vás máme hit za hitem. Hit za

dramatický song Eye of the Tiger si dáme taky. Možná už v další hodince přijde řada i na další italský hit a s ním naše soutěž Italské léto na Hané. Čekáme na...

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme vám další informace. Násilníka a zloděje dopadla policie v Olomouci. 44-letý muž z Olomouce byl obviněn hned z několika přečinů, kterých se dopustil během krátké doby. Co měl provést?
3: Nejprve se koncem července vloupal do rodinného domu v Olomouci. Tam prošel několik místností, přičemž odcizil pouze svazek klíčů. Na nezvaného hosta přitom narazil majitel domu. Muž pak z domu utekl. V tomto případě se dopustil přečinu porušování domovní svobody a také krádeže, za což mu hrozí až 3 roky pobytu za mřížemi.
2: Přiblížil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán a doplnil také další čin 44-letého Olomoučana s bohatou trestní minulostí.
3: Následně začátkem srpna v centru Olomouce v ranních hodinách zcela bezdůvodně fyzicky napadl postupně 2 ženy. Obě napadené ženy musely po útoku vyžadat lékařské ošetření. Tímto jednáním se dopustil přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu také hrozí až 3letý trest odnětí svobody.
2: Vzhledem k povaze činu stíhaného a k sílící závažnosti je muž stíhán vazebně. Šíření nemoci špinavých rukou zpomaluje. Počty nakažených žloutenkou typu A po loňských rekordech postupně klesají. Loni hygienici napočítali v Česku 3253 případů. Letos do července 1413, tedy poměrem méně. I přesto současné uklidnění žloutenky typu A v Česku může být přechodné. Epidemiologové varují, že si lidé mohou nákazu přivést z prázdnin a kvůli až 50-denní inkubační době mohou nákazu šířit v práci či škole. Sport. Pokračuje první kolo českého fotbalového poháru. Opět dnes budou o postup usilovat týmy z našeho regionu. Kroměříž vyzve venku Krumvíř, Šternberk doma hraje s Polankou nad Odrou, Olomoucké Nové Sady hrají doma s Vítkovicemi a Všechovice venku s Břidličnou. Tato utkání začínají v 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Počasí. Víme, jak bude. Dnešní teplý den vystřídá chladnější noc. Teploty mohou spadnout až k 9 stupňům. V údolích dokonce k 7. Pokud se tedy rozhodnete jít dnes sledovat Perseidy, raději si sebou vezměte mikinu. Otevřít si taky můžeme pěkně do kořán okno, ať si vyvětráme. Zítra nás totiž čekají teplotní maxima mezi 24 a 28 stupni. Slunečno a teplo pak čekáme i v pátek. Ten by mohl opět přinést i 30.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dořešujeme v Olomouci v ulici Tovární. Je tady odstavené auto, tak projíždíme opatrně. Vyšetřování bouračky probíhá taky na D49 na exitu 9 ve směru na Frešták na výjezdu na Bystřici pod Hostýnem. Silnice je tady uzavřená. Osobák pak narazil do dopravní značky v Holešově v ulici Masarykova. Dá se tudy projet, ale opatrně. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na exitu Přáslavice, na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Koclířov a taky na D1 na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: vámi je Rádio Hana, tak dneska nás tu čeká velká podívaná na zatmění slunce. Chystáte se ho sledovat? Máme pro vás jednu praktickou radu, jak si tenhle vesmírný zážitek užít úplně bez rizika. Přímý pohled do slunce může být totiž pro naše oči opravdu nebezpečný. Určitě nesázíme na klasické sluneční brýle, ty proti přímému slunci nestačí a oči nás na poškození bohužel neupozorní hned. Sáhneme raději po speciálních papírových brýlích s certifikovanou fólií, nebo zatmění bezpečně pozorujeme přes obrazovku telefonu. Pěknou podívanou vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.

0: CZ.
1: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
1: Vaše věrné rádio. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Nebaví tě adrenalinové atrakce?

0: kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
10: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: Všechny cesty vedou do Říma, se říká, my na Rádio Haná to víme, protože chceme, abyste si k nám vždycky našli cestu. Máme celé prázdniny italské léto na Hané. Hrajeme o italské gastroceny, pobyt v italském Bergamu a taky vám přinášíme zprávy, pokud se rozhodnete do Itálie vyrazit. Chystáte se do Říma? Máme pro vás tip, který vám může hodně zpříjemnit váš sluníčkem rozžhavený výlet.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Dneska spolu vyrážíme do Říma. Ačkoliv počasí během srpna tady hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete i 45. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze svou typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření. Jedním z mála míst, kde si od sálavého horka můžeme oddechnout, je univerzitní botanická zahrada Orto Botanico. I když je vzdálená jen pár minut od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivý stín a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků. Je to opravdu chladivá oáza v rozpáleném Římě. Tak co? Zkusíte ji příště najít?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
9: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Dobrý den, tady Ivona Benýšková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
15: 30 rokov na scéně, Moment O2 Arena. 10 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana nás právě hlas Bruna Marse a Lady Gaga dovedl až před celou hodinu, kdy pro vás máme balíček aktuálních informací, zprávy, počasí i dopravu. Po nich už opět naskočíme na letní vlnu hitu za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Náš svět nám představí Sebastian.
3: Dneska

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Podíváme se na silnice, po nabourání za zmatkování a ještě další nabourání. Takovou dopravní nehodu řešila policie v úterý v Hlubočkách u Olomouce. Řidička tu s osobním autem bourala do věcí okolo na parkovišti.
4: 43-letá řidička automobilu značky Škoda nezvládla řízení vozidla během parkování a přitom narazila do automatické závory. Krátce na to nabourala ještě do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které nárazem posunula, čímž došlo ještě k poškození dalšího zaparkovaného vozidla značky Ford. Hmotná škoda dosáhla částky téměř 100 000 korun.
3: Komentoval dopravní nehodu za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, píše Deník. A ještě jednou ze silnic. Už můžeme v pohodě jet v Zábřeze po silnici 44. Po rekonstrukci je obousměrně průjezdná. Ředitelství silnic a dálnic tu na Olomoucké ulici dokončilo výměnu mostních závěrů. Ještě doplní značky. Kupujete věci z internetu na dobírku. E-shopy nyní službu zdražují nebo rovnou ruší. Dobírka představuje pro nakupující bezpečný způsob platby, pro internetové obchody je však stále větší zátěží. E-shopy trápí vysoké množství nepřevzatých zásilek, které jim prodražují dopravu i administrativu, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Je stále náročnější v Česku vychovávat cílevědomé sportovce. V průměru 6 z 10 sportovních klubů pozoruje u dětí nižší psychickou odolnost vůči stresu a mladí sportovci mají častější problémy se soustředěním i s motivací k pravidelnému tréninku. Ukázal to rozsáhlý průzkum České unie sportu.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude i odpoledne, očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 a 26 stupni. Na horách máme trochu chladněji, tam rtuť teploměru dosahuje nejvýše 20 stupňů. V noci čekáme jasno nebo polojasno, což je skvělé, protože kromě zatmění slunce, dnes v 19 hodin a 19 minut budeme moci sledovat taky Perseidy neboli padající hvězdy.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.

0: Lavonín. O kousek dál nám pak na stejné silnici D35 na exitu Křelov stojí policejní hlídka. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Bělotín, na cestě mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou nebo na trase Drahany Plumlov. Na překážku na silnici si pak dáme pozor u Chomoutovského jezera na trase Chomoutov Pňovice. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: V letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme středu na jedničku.

večeru. A k tomu můžete vyhrát zájezd pro dva do Itálie. Prožijte s námi italské léto na Hané.

0: Plastik. Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

0: srpna a k dnešnímu datu se váže jeden fakt neuvěřitelný příběh. V roce 1881 totiž nově otevřené Národní divadlo zachvátil požár. Jenže co následovalo potom, to byla jízda. Lidé po celé zemi okamžitě spojili síly, vybrali peníze a za pouhé 2 roky postavili divadlo znovu a ještě krásnější. Právě dnes si připomínáme výročí požáru. Čím dalším je dnešní datum zajímavé, to už si řekneme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dneska je středa, 12. srpna, svátek má každá Klaruška a Klárinka, zkrátka a dobře, každá Klára, takže všechno nejlepší. Narozeniny má zpěvačka Eva Farna a také Mark Knopfler, kterého známe ze skupiny Dire Straits. Jinak dnes je Národní den vinylových desek, také Národní den prostředního dítěte. Možná jste to, stejně jako já, taky vy. A dnes je i Světový den slonů. Tak si vesele zatroubíme a užíváme si dál 12. srpen v plné parádě.
1: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.

kavafarna na rádiu Hana. Možná si právě teď užíváte oběd, možná už máte v ruce šálek své odpolední kávy. Ať tak či tak, snažíme se vám naším vysíláním zpříjemnit středeční odpoledne. Budeme vám servírovat hit za hitem. Hit

do roku 97 nás vrátí Genesis. Taky se těšíme na italský hit, který znamená jediné, někdo z vás vyhraje

0: Připravili jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
1: Olomouc aktuálně.
0: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Neprojedeme ulicí Havlíčkovou v Kroměříži. Bude se tu opravovat 400 metrů potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani naopak. Uzavírka tu bude od 17. srpna do 13. listopadu, píše web města. Posun v umělé inteligenci. Meta představila nový model AI Muse Glimmer. Tato AI neslouží jen k odpovídání na otázky, ale funguje jako základ k samostatnému plnění řetězců úkolů, tedy například podívat se do kalendáře, zjistit, kdy máte čas, připravit návrh jednání a podobně. Navíc funguje přímo na osobním počítači, bez nutnosti připojení ke cloudu.
2: Sport.
0: Skvělý výkon podala v rozplavbách na mistrovství Evropy v Paříži na dvoustovce volným způsobem obhájkyně zlata plavkyně Barbora Semanová. 26-letá reprezentantka dohmátla v čase 1 minuta 57 sekund a prošla do podvečerního semifinále z prvního místa.
3: Bylo to trošičku náročnější vždycky ty ranní rozplavby. Člověk trošičku kalkuluje, nechce tupé naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super.
0: Doplnila plavkyně Barbora Semanová.
4: Počasí.
5: Na celé Hané nám platí nejnižší stupeň výstřelu.

0: taky u zemědělské techniky, kde mohou létat jiskry od kol a brzd. Dnešní slunečné počasí vydrží i zítra. Čekáme jasno a až 28 stupňů. Na horách vystoupají teploty k 22.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na maximální povolenou rychlost. Na policejní hlídku si dáme pozor v Olomouci, v ulici Brněnská, ve Zlíně na třídě 3. května, na D35 na exitu Křelov, stojí taky ve Zlíně v ulici Frištácká, v Přerově v ulici Kojetínská a na trase Lípa Slušovice u odbočky na Veselou. Kvůli opravám na silnici dáme nohu z plynu taky na Banensku na výjezdu z Letovic ve směru na Svitávku. Trochu se nám to tu štosuje, počítáme se zdržením přibližně 10 minut. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: vyhrává balíček těstovin. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak kdo se nám tentokrát dovolá?
1: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana.
2: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat

Na Rádiu Hana dohrála naše italská pecka. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamo. Dobrý den, tak do dneska může slavit pěkně po italsku.

0: No teda pěkně, no.
1: No tak vidíte.
0: Na vás jsem vodu. No, a na procházky to tam chodili a tak, no, na popamátkách, no. Medálka, popamátka, většině, že?
1: No vidíte, teď byste měl šanci možná podívat se znovu do Itálie, tentokrát do italského Bergama. Stačí se zaregistrovat a potom mít trochu štěstí, abychom vás vylosovali v našem slosování. Je to pobyt pro dva na víkend prodloužený. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou tady vaše. Připomínám to zaregistrování, pokud se chcete zúčastnit slosování o pobyt v italském Bergamu. Odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na sýry. Já vám gratuluju, mějte se pěkně.
0: A tak ti moc krát děkuju. A ti vás stanou.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané.

a skvělá zpráva. Každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.

0: XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
2: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
1: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
2: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
1: Více na skiareal.hlubocky.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirage.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: BeWayD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeWayD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeWayD-Olomouc.cz.
2: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
3: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.

0: Smooth Operator ve 13:32 a před námi je teď krátký, rychlý dopravní přehled. Doprava. Víme totiž, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policejní hlídku na okruhu Olomouce na silnici D35 ve směru na Lipník, na exitu Nemilany. Bouračku momentálně řešíme na Svitavsku v obci Chornice v ulici Jevíčská. Na silnici jsou havarovaná auta, projet je ale možné. To bylo naše dopravní info, další už opět za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi.
2: Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
4: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana. Chystáte se na dovolenou letadlem a nedokážete si představit, že by se doma nechali svého čtyřnohého parťáka? Může pes cestovat letadlem s námi a co všechno je potřeba vyřídit? Náš dnešní host pro vás připravil praktické rady, jak bezstarostně zvládnout leteckou dovolenou. Za 15 minut už se těšíme na naše zprávy.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
3: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
2: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
3: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
2: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
3: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
2: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánr

0: 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrskle si to pořádně roztočíme.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Rádio Hana.

0: S Rádiem Hana si užíváme středeční odpoledne. Právě jsme dotančili na song I Love You Mandy. Do studia nám vtančil taky kolega Štěpán, který už se na vás těší při odpoledním vysílání. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, krásné odpoledne přejeme.
0: Štěpo, my se dneska posluchačů na našem Facebooku ptáme na zajímavou otázku, kdybys vyhrál 100 milionů korun, co by bylo to první, co si koupíš?
1: Tak to já vím úplně naprosto přesně. Já možná řeknu takový jako příběh na pozadí. A tohle jako si strašně často představuju, jo? Jako před spaním nebo třeba když běhám, tak abych se zaměstnal, tak jako jak by to probíhalo, že jo, kdyby prostě 100 mega by přistálo takhle do kapsy. A já, člověče, bych asi jako první koupil letenku do Indie, jel tam tak na půl roku meditovat a ty peníze bych jako odstavil, aby mě z toho úplně nešviklo, no.
0: Tyjo, ale to mě nikdy v životě nenapadlo. Já už jsem přemýšlela nad takovými věcmi, jako že člověk by se zařídil na to stáří, že by si pořídil ten byt nebo tak. Ale to, co říkáš.
1: Jako takhle byste měla ten odstup, víš co, pěkně by si to rozmyslela a nebylo by tam takový to, jako že by prvních 100-200 mega zahučilo jako za hlouposti.
0: To je pravda. Hele, tak víš co, až my dva spolu někdy dostaneme na účet 100 milionů, tak spolu.
1: Okej, hele, jak to pořešíme.
0: No a milionová není jenom naše otázka na Facebooku, ale taky náš playlist. Už po 14. hodině se těšíme na Hit za hitem.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Půlnoční hřích od Krištofa. Těšíme se na Luise Capaldiho.

0: právě počasí doprava, je 13 hodin a 54 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění. Už dnes večer nás čeká zatmění slunce. Úplné zatmění si užijí lidé ve Španělsku nebo na Islandu. V Česku bude sluneční kotouč zakrytý ze 4/5 a jak bude jev vypadat?
5: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a asi 80% povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
4: Vysvětluje astronom Karel Halíř. A to nebude jediná nebeská paráda pro dnešek, v noci na zítra budou taky padat hvězdy. Můžeme na obloze pozorovat meteorický roj Perseidy. Nejvíc jich na nebi uvidíme zejména od půlnoci do rozbřesku. Sport. Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
3: Léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
6: Počasí.
7: Víme, jak bude. Dnešní teplý den vystřídá chladnější noc, teploty mohou spadnout až k 9 stupňům, v údolích dokonce k 7. Pokud se tedy rozhodnete jít dnes sledovat Perseidy, raději si sebou vezměte mikinu. Otevřít si taky můžeme pěkně do kořán okno, ať si vyvětráme. Zítra nás totiž čekají teplotní maxima mezi 24 a 28 stupni. Slunečno a teplo pak čekáme i v pátek. Ten by mohl opět přinést i 30.
8: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: Doprava.
7: Víme, jak se jezdí tady. K bouračce dvou osobáků došlo na D35 na trase Rybník Olomouc mezi exity Velký Újezd a Přáslavice. Na silnici je překážka, projet je ale se zvýšenou opatrností možné. Dořešujeme taky nehodu v obci Chornice v ulici Jevícká. A víme taky, kde číhají policejní hlídky. Jsou na D35 na exitu Loštice, stojí na D1 na exitu Hranice a taky Kojetín. Potkat je můžeme v Přerově v ulici Tovární a v Šumperku v ulici Zábřežská. Přejeme vám pohodovou cestu.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Zatmění slunce, které na Olomoucku začne v 19.20, no a jeho maximum přijde 11 minut po 20. hodině. Měsíc zakryje téměř 90% slunce, no a další takové zatmění bude z Česka pozorovatelné až za více než 100 let. No a tenhle ten úkaz vyvolal v Česku taky doslova nákupní horečku a na e-shopech jsou beznadějně vyprodané ochranné brýle. No a jelikož já je nemám taky, mám tak trochu smůlu, nicméně

0: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyveze šlanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
13: Jsme Rádio Hanna.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Policie hledá svědky dopravní nehody na Olomoucku. Stala se minulou středu v obci Velký Týnec. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Dlouho očekávaný jihozápadní obchvat Přerova se posouvá. Do první etapy se nově dostane také rozšíření Mádrova podjezdu, které město dlouhodobě požadovalo. Více už se dočteme na Přerovském reji. Oprava vodovodu v Kroměříži z části uzavře křižovatku ulic Havlíčkova a Albertova. O tom informuje Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
3: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
9: Jde to vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
10: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
2: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudba.

0: Neseme vám další informace. Násilníka a zloděje dopadla policie v Olomouci. 44-letý muž z Olomouce byl obviněn hned z několika přečinů, kterých se dopustil během krátké doby. Co měl provést?
1: Nejprve se koncem července vloupal do rodinného domu v Olomouci. Tam prošel několik místností, přičemž odcizil pouze svazek klíčů. Na nezvaného hosta přitom narazil majitel domu. Muž pak z domu utekl. V tomto případě se dopustil přečinu porušování domovní svobody a také krádeže, za což mu hrozí až 3 roky pobytu za mřížemi.
0: Přiblížil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán a doplnil také další čin 44-letého Olomoučana s bohatou trestní minulostí.
1: Následně začátkem srpna v centru Olomouce v ranních hodinách zcela bezdůvodně fyzicky napadl postupně 2 ženy. Obě napadené ženy musely po útoku vyžadat lékařské ošetření. Tímto jednáním se dopustil přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu také hrozí až 3letý trest odnětí svobody.
0: Vzhledem k povaze činu stíhaného a k sílící závažnosti je muž stíhán vazebně. Šíření nemoci špinavých rukou zpomaluje. Počty nakažených žloutenkou typu A po loňských rekordech postupně klesají. Loni hygienici napočítali v Česku 3253 případů, letos do července 1413, tedy poměrem méně. I přesto současné uklidnění žloutenky typu A v Česku může být přechodné. Epidemiologové varují, že si lidé mohou nákazu přivést z prázdnin a kvůli až 50-denní inkubační době mohou nákazu šířit v práci či škole. Sport. Pokračuje první kolo českého fotbalového poháru. Opět dnes budou o postup usilovat týmy z našeho regionu. Kroměříž vyzve venku Krumvíř, Šternberk doma hraje s Polankou nad Odrou, Olomoucké Nové Sady hrají doma s Vítkovicemi a Všechovice venku s Břidličnou. Tato utkání začínají v 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Počasí. Zítra nás čeká podobné počasí jako dnes. Převážně sluníčko a jasná obloha a teploty v maximech mezi 25 a 30 stupni Celsia. Slunečné počasí nás čeká taky v následujících dnech. V pátek by se měly teploty pohybovat okolo 30 stupňů. O víkendu potom počítáme s nejvyššími teplotami ve stínu přes den i na 35 stupních. Neděle potom výhledově přinese taky bouřky a dešťové přehánky.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava. Je tady 15. hodina a taky po pracovních cestách nebo na cestě domů pozor na rychlost a na dodržování předpisů. Policejní hlídka je v tuhle chvíli na Třebovské ulici v Mohelnici. Na D55 se na exitu Otrokovice sever, v hranicích na Bělotínské, v Rapotíně na Šumperské nebo v Přerově na Polní ulici. A kde se zdržíme? Zásek přibližně na 7 minut je v Uničově na Šumperské, v Olomouci na Jeremenkově a nebo v Litovli na Svatoplukově. Ve Valmezu na Masaryčce je potom kolona na 15:15. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Jitko, prozraďte nám, jaký máte dneska den, jak si užíváte 12. srpen.
1: Dneska úžasný, byli jste na výletě a sluníčko hřeje, pohodička.
0: Je to tam dneska tak jako v příjemném duchu, vidíte, těch 25, to je zkrátka to nejlepší, ano. Co může být.

0: Ne, no povídejte.
1: Letos jsme podnikli jenom malinkaté výlety do zoo, na Doubravský dvůr, do naší milované Olomouce a hlavně doma na zahradě.

0: premiéra?
1: Byla by to určitě premiéra a byla by to úžasná premiéra, protože Itálii všichni milujeme, celá rodina. A bylo by to úplně skvělé se tam dostat a vyhrát tady tu cenu.
0: My budeme držet palce, poslední otázka na vás. Nejoblíbenější italské jídlo?
1: Špagety, pizza.

0: Je to s rádiem Hana.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o

A zpráva. Se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani pět minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
3: Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
2: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
2: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
2: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun.

0: Gig. Víc, než si myslíte. Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Všechno

0: 9.90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa vieš, že sa radovať smieš.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: na Moravskou Třebovou. Dobře dojďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.

A je tu ještě pozvánka na Hrad Slovinec, kde je o víkendu na programu Hodokvas Rytíře Kobylky, největší akce sezóny, která nabídne tradiční historicko-řemeslný jarmark. V sobotu a

0: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Celá republika závidí Severní Moravie poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt?
8: Fakt?
9: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
11: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
12: Rádio Haná.
13: Vaše letní rádio.

Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Připravili jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
1: Olomouc aktuálně.
0: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Neprojedeme ulicí Havlíčkovou v Kroměříži. Bude se tu opravovat 400 metrů potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani naopak. Uzavírka tu bude od 17. srpna do 13. listopadu, píše web města. Posun v umělé inteligenci. Meta představila nový model AI Muse Glimmer. Tato AI neslouží jen k odpovídání na otázky, ale funguje jako základ k samostatnému plnění řetězců úkolů, tedy například podívat se do kalendáře, zjistit, kdy máte čas, připravit návrh jednání a podobně. Navíc funguje přímo na osobním počítači, bez nutnosti připojení ke cloudu. Sport. Skvělý výkon podala v rozplavbách na mistrovství Evropy v Paříži na dvoustovce volným způsobem obhájkyně zlata plavkyně Barbora Semanová. 26-letá reprezentantka dohmátla v čase 1 minuta 57 sekund a prošla do podvečerního semifinále z prvního místa.
2: Bylo to trošičku náročnější vždycky ty ranní rozplavby. Člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super.
0: Doplnila plavkyně Barbora Semanová.
1: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané.
3: Počasí. Počasí v našem regionu ve čtvrtek. Provázet nás mají nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a teploměry nám budou ukazovat okolo 30 stupňů. Víkend pak v maximech přinese teploty i na 35 stupních Celsia.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Napajedla nádražní, D35 směr Mohelnice na exitu Unčovice, D1 na exitu Lipník nad Bečvou, Držovice Konečná, Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, hranice Bělotínská a Přerov Lipnická. Na těchto místech pozor na policejní kontroly. Blansko nádražní a Jedovnice Jiráskova, tak tady zase řidiči naberou v koloně 10 minut do plusu. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Hana hrajeme ten nejlepší hudební výběr. No a sledujeme pro vás taky spoustu zajímavostí. Dneska konkrétně je tu něco pro fanoušky Harryho Pottera. Když se všichni Potterheads spojí, tak dokážou pohnout i projektem za

0: bronzové, což je tedy dobrá ironie. Nicméně Dobby je prostě svobodný a fanoušci Harryho Pottera dokázali, že jejich síle neodolá ani miliardový průmysl.
1: Pán dal Dobby mu ponožku, pán dal Dobby mu něco k oblečení. Dobby je volný.
2: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: na Kaufland.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
3: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
2: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
3: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
2: Více na skiareal.hlubocky.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Radio Hana.

0: Song na dlani pokračuje středeční odpoledne na vlnách Rádia Haná. Za chvíli taky je Číren Limál, anebo tedy svým sol, než se do toho dáme, tak je tu výlet do hlavního města Itálie.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Dneska spolu vyrážíme do Říma. Ačkoliv počasí během srpna tady hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete i 45. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze svou typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření. Jedním z mála míst, kde si od sálavého horka můžeme oddechnout, je univerzitní botanická zahrada Orto Botanico. I když je vzdálená jen pár minut od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivý stín a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků. Je to opravdu chladivá oáza v rozpáleném Římě. Tak co? Zkusíte ji příště najít?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu.

0: XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: bvid.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BVID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BVID-Olomouc.cz.
2: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění. Už dnes večer nás čeká zatmění slunce. Úplné zatmění si užijí lidé ve Španělsku nebo na Islandu. V Česku bude sluneční kotouč zakrytý ze 4/5 a jak bude jev vypadat?
3: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a asi 80% povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
2: Vysvětluje astronom Karel Halíř. A to nebude jediná nebeská paráda pro dnešek. V noci na zítra budou taky padat hvězdy. Můžeme na obloze pozorovat meteorický roj Perseidy. Nejvíc jich na nebi uvidíme zejména od půlnoci do rozbřesku.
0: Sport.
2: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Počasí.
4: Pozor na biopředpověď, ta má být zítra na druhém a v pátek a o víkendu dokonce na třetím stupni, tedy na nejvyšší možné zátěži. Kardiaci, astmatici, starší občané a další rizikové skupiny by se měly mít na pozoru před vysokou námahou. Víme, jak bude ve čtvrtek nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, sluníčko a jasná obloha. V pátek naměříme okolo 30 stupňů a i nadále nás bude provázet slunečno.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci musíme dodržovat třicítku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Jazz Club Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mé Velix. Buďte in.
3: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
10: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
15: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
16: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.

0: dnešní kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dneska je středa, 12. srpna, svátek má každá Klaruška a Klárinka, zkrátka a dobře, každá Klára, takže všechno nejlepší. Narozeniny má zpěvačka Eva Farna a také Mark Knopfler, kterého známe ze skupiny Dire Straits. Jinak dnes je Národní den vinylových desek, také Národní den prostředního dítěte. Možná jste to, stejně jako já, tak i vy. A dnes je i Světový den slonů. Tak si vesele zatroubíme a užíváme si dál 12. srpen v plné parádě.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Podíváme se na silnice, po nabourání, zazmatkování a ještě další nabourání. Takovou dopravní nehodu řešila policie v úterý v Hlubočkách u Olomouce. Řidička tu s osobním autem bourala do věcí okolo na parkovišti.
3: 43-letá řidička automobilu značky Škoda nezvládla řízení vozidla během parkování a přitom narazila do automatické závory. Krátce na to nabourala ještě do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které nárazem posunula, čímž došlo ještě k poškození dalšího zaparkovaného vozidla značky Ford. Hmotná škoda dosáhla částky téměř 100 000 korun.
2: Komentoval dopravní nehodu za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, píše Deník. A ještě jednou ze silnic. Už můžeme v pohodě jet v Zábřeze po silnici 44. Po rekonstrukci je obousměrně průjezdná. Ředitelství silnic a dálnic tu na Olomoucké ulici dokončilo výměnu mostních závěrů. Ještě doplní značky. Kupujete věci z internetu na dobírku. E-shopy nyní službu zdražují nebo rovnou ruší. Dobírka představuje pro nakupující bezpečný způsob platby. Pro internetové obchody je však stále větší zátěží. E-shopy trápí vysoké množství nepřevzatých zásilek, které jim prodražují dopravu i administrativu, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Je stále náročnější v Česku vychovávat cílevědomé sportovce. V průměru 6 z 10 sportovních klubů pozoruje u dětí nižší psychickou odolnost vůči stresu a mladí sportovci mají častější problémy se soustředěním i s motivací k pravidelnému tréninku. Ukázal to rozsáhlý průzkum České unie sportu.
1: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Počasí.
4: Zítra nás čeká podobné počasí jako dnes. Převážně sluníčko a jasná obloha a teploty v maximech mezi 25 a 30 stupni Celsia. Slunečné počasí nás čeká taky v následujících dnech. V pátek by se měly teploty pohybovat okolo 30 stupňů. O víkendu potom počítáme s nejvyššími teplotami ve stínu přes den i na 35 stupních. Neděle potom výhledově přinese taky bouřky a dešťové přehánky.
0: Doprava.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na trase Příkazy Náklo. Je to bez bližších podrobností, ale sjízdné. Připomínáme taky nehodu dvou osobních aut v Prostějově na Brněnské ulici a taky zde se dá dostat. No a do třetice je nehoda i na D35 mezi exity Přáslavice a Velký Újezd. I zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. Na policejní hlídku potom pozor v obci Skaštice, taky v Hranicích na ulici 28. října anebo na D1 směr Přerov za exitem Bělotín.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: My ostatní si počkáme na videa a taky na další hity na Rádiu Hana.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.

0: Rádio Hanám, za chvíli u nás taky Činasky, nebude chybět ani Tom Gregory nebo Everything But The Girl. Ale než se do toho dáme, tak pokračuje náš prázdninový letecký speciál. No a jdeme zjistit například i to, jak je to s přepravou v letadlem s našimi zvířecími kamarády.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně letáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
3: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
2: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
3: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
2: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
3: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
2: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
11: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí.
1: Počasí v našem regionu ve čtvrtek. Provázet nás mají nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. V závěru

0: 30 stupních Celsia.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

Fórum na Rádiu Haná hrajeme ten nejlepší hudební výběr. No a sledujeme pro vás taky spoustu zajímavostí. Dneska konkrétně je tu něco pro fanoušky Harryho Pottera. Když se všichni Potterheads spojí, tak dokážou pohnout i projektem za více než 12 miliard korun. A ne, není to žádné kouzlo, ale čistá realita. Obří podmořský kabel mezi Británií a Irskem musel narychlo změnit svou trasu. Měl totiž vést přesně přes místo na pláži ve Walesu, kde leží symbolický hrob skřítka Dobyho. Fanoušci dali jasně najevo svůj nesouhlas, no a stavitelé raději ustoupili na místo pomníku posledního odpočinku svobodného skřítka,

0: jedině na rádiu Hana.
1: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí

0: 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: Tí. O čem důležitém píší regionální zpravodajové?
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Policie hledá svědky dopravní nehody na Olomoucku. Stala se minulou středu v obci Velký Týnec. Podrobnosti přináší olomoucký report. Dlouho očekávaný jihozápadní obchvat Přerova se posouvá. Do první etapy se nově dostane také rozšíření Mádrova podjezdu, které město dlouhodobě požadovalo. Více už se dočteme na Přerovském reji. Oprava vodovodu v Kroměříži z části uzavře křižovatku ulic Havlíčkova a Albertova. O tom informuje Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
3: Rádio Haná.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: 30 rokov na scéně Moment Out Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

Eurythmics, no a nebude chybět ani Michael Jackson a James Brown. Ať už pracujete, cestujete nebo ladíte z domu, díky, že jste s námi, 80 v 8 pokračují a jako další je tu Phil Collins. We

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Buďte na příjmu, protože tito pánové vás po celý den posunou blíž ke skvělé kávě, těstovinám nebo sýru. A k tomu můžete vyhrát zájezd pro dva do Itálie. Prožijte s námi italské léto na Hané.

0: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Taky středeční večer patří na rádiu Hana mezi 9. a 10. hitům 90. let. 99 na naší vlně nechybí ani 12. srpna. No Mercy za námi, za chvíli taky W, Amy Grant. Určitě se těšíme taky na Celine Dion, zaspívá Headway, no a nebudou chybět ani Sixpence None the Richer, Dizzery nebo Michael Bolton a Paul Young. Přejeme i nadále hezký zbytek středy a posíláme R.E.M.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Tvé

0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Rádio Hana. Devadesátky v 9.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana. Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: čo netoužím zažívať. Takže si musíš najít niekoho iného.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz od Sema Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jseme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jseme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme. Rádio Hana,
0: to je ta nejlepší komunita posluchačů.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Radio Hana Kalendárium. Radio Hana Kalendárium.
1: Vaše letní rádio.
2: Radio Hana.

0: jedete mimo náš signál,
1: nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší

Večerní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll be right back.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky něm bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto na Hané.

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Podíváme se na silnice, po nabourání, zazmatkování a ještě další nabourání. Takovou dopravní nehodu řešila policie v úterý v Hlubočkách u Olomouce. Řidička tu s osobním autem bourala do věcí okolo na parkovišti.
1: 43-letá řidička automobilu značky Škoda nezvládla řízení vozidla během parkování a přitom narazila do automatické závory. Krátce na to nabourala ještě do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které nárazem posunula, čímž došlo ještě k poškození dalšího zaparkovaného vozidla značky Ford. Hmotná škoda dosáhla částky téměř 100 000 korun.
0: Komentoval dopravní nehodu za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, píše deník. A ještě jednou ze silnic. Už můžeme v pohodě jet v Zábřeze po silnici 44. Po rekonstrukci je obousměrně průjezdná. Ředitelství silnic a dálnic tu na Olomoucké ulici dokončilo výměnu mostních závěrů. Ještě doplní značky. Kupujete věci z internetu na dobírku. E-shopy nyní službu zdražují nebo rovnou ruší. Dobírka představuje pro nakupující bezpečný způsob platby. Pro internetové obchody je však stále větší zátěží. E-shopy trápí vysoké množství nepřevzatých zásilek, které jim prodražují dopravu i administrativu, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
0: Je stále náročnější v Česku vychovávat cílevědomé sportovce. V průměru 6 z 10 sportovních klubů pozoruje u dětí nižší psychickou odolnost vůči stresu a mladí sportovci mají častější problémy se soustředěním i s motivací k pravidelnému tréninku. Ukázal to rozsáhlý průzkum České unie sportu.
2: Počasí.
3: Počasí v našem regionu ve čtvrtek. Provázet nás mají nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a teploměry nám budou ukazovat okolo 30 stupňů. Víkend pak v maximech přinese teploty i na 35 stupních Celsia.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Sestavovat v hromadě CDček. Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu. Otáčet tam a zpátky gramodesky. Hledat ztracené minidisky. A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá. Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.